0: Coldplay, kto vie, kedy oni prídu na Slovensko, ale na Slovensku tu bude Black Eyed Peas, ďalšia vynikajúca svetová kapela. No ale poďme k nášmu bleskovému kvízu, je 7 hodín 22 minút, počúvate Rádio Slovensko. Karel Šíp, úžasný český moderátor a textár, má na svojom konte mnoho humoristických scénok, no najmä textov známych českých skladieb, ktoré poznáme a spievame si dodnes. A my sme chceli vedieť meno skladateľa, s ktorým tvoril dlhé roky komickú dvojicu.
1: Ten fenomén těch dvojic má tady určitou tradici a já jsem jako mladý v těch letech skutečně toužil být ve dvojici, akorát jsem ještě nevěděl s kým, protože já jsem už tak jako psal texty ve chvíli, kdy jsem ještě se s Jardou Uhlířem neznal. S Jardou Uhlířem jsme byli zároveň autoři, psali jsme spolu písničky a tak dále, čili bylo to záležitě. Všechno, co jsme dělali spolu.
2: Tandem Šíp Uhlíř nás zabával od 70. rokov a meno Jaroslav Uhlíř vedel a napísal aj Ľuboš Praslička, ktorému obratom posielame dva lístky na festival Rock pod kameňom a teda aj na koncert kapely Black Eyed Peas. Užite si to, zajtra s nami hrajte o ďalšie lístky.

0: Popoludnie s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
7: Kuba čeli vyhrážkam od Spojených štátov amerických. Prezident Donald Trump hovorí o otvorenej agresii. Kubánci sú pripravení brániť sa. Dokáže ich americká administratíva zlomiť. Mesiace bez dodávok ropy sa podpisujú na fungovaní ostrova. Zatvárajú sa nemocnice, školy, výpadky elektriny sa opakujú a trvajú aj 20 hodín. Nespokojní Kubánci už vyšli do ulíc hlavného mesta Havany. Bude to však stačiť na výmenu politického režimu, ako si ju predstavuje Donald Trump? Budem sa pýtať vedúceho katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave, Erika Láštica. Dobrý deň.
8: Pekný deň.
7: A telefonicky sa spájame s odborníkom na Latinskú Ameriku Martinom Rejom. Dobrý deň.
9: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
7: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. A vo februári teda začali Spojené štáty americké blokovať dodávky ropy na Kubu. Pre ostrovný štát znamená nedostatok ropy nielen drahšie pohonné látky, ale aj časté výpadky elektriny. Podľa informácií v médiách majú obrovské problémy s fungovaním nemocnice, zatvárajú sa školy. Kubanci napríklad ani nemajú na čom variť. Pán Rej, ako to dnes na Kube vyzerá?
9: Veľmi kriticky, pretože tá situácia na Kube historicky nebyla nikdy úplne jednoduchá a byly tam etapy, kdy to bylo ještě výrazně těžší, například období po pádu Sovětského svazu, kdy ta řekněme pomoc z tohoto regionu byla slabší a Rusko mělo své starosti a pak můžeme hovořit i o dalších krizích, ale tato opravdu se řadí k těm nejvážnějším a je to vidět přesně na každodenním životě v ulicích. Já sám mám kontakty na Kubě a ti lidé opravdu trpí tím nedostatkem více než při těch jiných krizích. Jsou to ty výpadky elektřiny, nedostatek pohonných hmot, ale ty běžné záležitosti i v podobě jindy dostupnější lékařské pomoci například, jindy dostupnějších i tak omezených produktů, denní potřeby a tak dále, tedy hovoříme skutečně o významných obtížích, které zažívá již tak zkoušené obyvatelstvo na Kubě a zdá se, že zatím není jasný horizont konce této krize.
7: Vím, že je to asi těžko odhadnout, ale ako dlho dokážou ještě Kubánci tuto situaci uznášet?
9: Ono není moc kam dále tu situaci posouvat v tom smyslu, že přijde na jednou den, kdy oni řeknou dost a vymění vládu, tak to není. Takže ono se skutečně může stát, že to může trvat velmi dlouho a Kubánci to můžou snášet opravdu měsíce, možná i roky, což si určitě nikdo nepřeje. Takže ti běžní Kubánci bohužel mají velmi malý vliv na to, jak se ta situace na ostrově bude měnit, protože ten režim za desítky let let prorostl opravdu celou zemí a ty silové složky, jako je tajná policie, armáda, obecně ozbrojené síly, ale hlavně ty tajné služby, ty mají velmi, velmi dobře tu zemi, řekněme, zmonitorovanou, všechny ty potenciální zdroje odporu zlikvidovali za ty roky, buď zavřeli, nebo ti lidé utekli do zahraničí, takže tam opravdu ti běžní Kubánci těžko něco ovlivní. Tam podstatný moment je, kdyby byly ohroženy ekonomické zájmy té vládnoucí garnitury, těch předních představitelů Kuby, tam by potom mohlo dojít k nějakým posunům, nebo třeba nějaký souboj těch čelních představitelů, tedy tam je naděje na nějakou změnu, ale to, že Kubánci, běžní Kubánci se budou mít hůře a hůře a najednou dojde k tomu, že už nemohou dál a dojde ke změně vlády, to je velmi nepravděpodobné.
8: K týmto všetkým scénarům se ještě dostaneme. Donald Trump údajně ponúkol Kube humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorú mal ostrov odmietnúť. Na druhej strane kubanský minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v útorok pred Bezpečnostnou radou OSN požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc s cieľom zabrániť humanitárnej katastrofe v jeho krajine. Pán Laštic, ako si toto vysvetľujete?
10: No, tak vysvetľujem si to ako jednu z mnohých v podstate informácií o tom, že čo sú ciele a čo je nejaká stratégia Trumpovej administratívy súčasnej a potom ako v podstate dokázali prispieť alebo výrazne ovplyvnili zmenu vo Venezuele, pri najmenšom z hľadiska toho, akým spôsobom sa dokázali dohodnúť s tými zvyškami Madurovej v podstate politickej elity. A Kuba je vnímaná ako nejaká dvojčka toho postupu, keďže bola Venezuela významným alebo kritickým spojencom práve Kuby posledné dekády. A to sa nedotýka iba otázky samotnej Európy, ale aj spolupráce v iných oblastiach. Čiže pádom venezuelského režimu a toho vzťahu ku Kube sa otvorila príležitosť, ktorá Američanom v podstate desiatky rokov v podstate je v hlave a pokúšali sa o ňu viaceré americké administratívy od tých 60. rokov. To znamená skúsiť krajinu, ktorá je v veľmi relatívnej blízkosti USA, jednoducho nejakým spôsobom vrátiť na cestu či už demokracie alebo pri najmenšom k režimu, ktorý bude priateľskejší voči USA. A to ten útok a ten únos venezuelského prezidenta otvoril tú príležitosť. Momentálne Američania využívajú rôzne formy vplyvu a nátlaku od toho, že v podstate de facto zabranili akýmkoľvek krajinám dovážať ropu na Kubu. To znamená, že to je akoby ten jeden rozmer. Ten druhý je pohrozili sankciám komukoľvek, kto by sa pokúšal cez nejaké tretie osoby akýmkoľvek spôsobom ten kubavský režim a podporovať. Čiže momentálne je to stratégia toho, že dotlačíme Kubu do úplne extrémnej situácie a pokúsime sa s ňou vyjednávať. Nejaké zjavné vyjednávania tam sú. Pár týždňov dozadu bol na Kube šéf CIA napríklad, ktorý mimo iného spomínal z tých konkrétnejších vecí to, že by USA privítali napríklad to, aby sa Kuba postupne zbavila spravodajských základní či už Číny alebo Ruska, ktoré podľa všetkého operujú na Kube.
8: A
10: ktoré...
8: Ale napríklad tieto tvrdenia Kuba odmieta, teda oni tvrdia, že takéto základne na jej území nie sú?
10: To je samozrejme, akoby bude súčasť toho, ako tie režimy aj USA, aj Kuba budú komunikovať toho, čo deje. A čo sa deje v konečnom dôsledku, ten americký vplyv je momentálne výrazný a jednoducho Američania momentálne majú akoby dostatok času na to, aby počkali.
8: Pozrime sa vlastne ešte na všetky tie rôzne scenáre. Nedávno sa na americkom portáli Axios objavila správa o tom, že Donald Trump vlastne čaká na revolúciu, teda znútra ostrova. Plánom by údajne mohlo byť počkať na horúčavy, ktoré vyženú Kubáncov do ulíc. Môže byť toto jeden z realistických scenárov, pán Rej?
9: Já už jsem to okomentoval částečně před okamžikem, z mého pohledu nikoliv, nebo může to být něco, co může být nápomocné té snaze Spojených států učinit nějaké změny na Kubě, ale že by to bylo tak, že Kubánci nějakou významnou měrou přispějí sami v ulicích k tomu, aby došlo ke změně režimu a Spojené státy budou tomu čistě jenom asistovat, to je velmi nepravděpodobné. pravděpodobné, protože prostě a jednoduše kubánská vláda nedovolí žádné masové demonstrace. Oni to mají dobře, jak už jsem zmínil, v zemi, ve své zemi zorganizované a opravdu ta tajná policie je všudy přítomná. Já několikrát jsem projížděl Havanou autem i taxíkem a vy vlastně nevíte, jestli vás náhodou neveze tajný policista, nebo jestli je to opravdu běžný občan. Tam ta situace je taková, že nedá se věřit jednotlivým lidem, kteří i třeba vypadají, že jsou pro změnu režimu, takže myslím si, že to může být třeba nějaký malý impuls, nějaká záminka. O to stejné mimochodem Donald Trump usiloval v Iránu, kde také v podstatě několikrát ve svých prohlášeních zmiňoval, že podpoří ty Iránce, kteří vyjdou do ulic a ať demonstrují, že oni přijdou na pomoc a tak dále. Ale i v Iránu se podařilo ty demonstrace potlačit a evidentně se režim nezměnil. Na Kubě toto bude ještě složitější. Tedy ano, Spojené státy mají šanci učinit změnu na Kubě, mají na to vojenskou sílu, mají na to možná i diplomatickou sílu, ale ten faktor toho odporu přímo na ostrově, ten je slabý. Můžeme hovořit o odporu těch exilových Kubánců, kteří se chtějí, ty jsou velmi aktivní a kteří se třeba chtějí pak podílet i na nějaké změně na ostrově a důležitá je samozřejmě...
8: Já bychom se, pan Rej, ještě aj teda vlastně spýtala na ty nálady.
9: Marka Rubia, protože Marco Rubio je klíčová osoba.
8: Ano, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Já bychom se spýtala aj na ty nálady, které jsou na tom ostrově. Já teda rozumím tomu, že ide o diktatúru a teda, že je pravděpodobně ťažké odhadovat, aké jsou nálady na tom ostrove, ale přece len, ako vníma teda bežný Kubánčan momentálne napríklad tú vládu teda na ostrove, sú spokojní?
9: Berou to jako status quo, protože většina z nich v té vládě vyrostla a v podstatě ani jinou vládu neznají. Navíc předtím také nebyla historie Kuby nijak demokratická. Máme tam v podstatě další diktaturu, o které můžeme hovořit, takže oni vědí, že to nefunguje dobře. Mnoho z nich uteklo ze země a podporují třeba své blízké, kteří zůstali na ostrově a jsou si vědomi té reality, aspoň s těmi Kubánci, se kterými jsem hovořil. Na druhou stranu nevidí ani příliš nějakou významnou naději na změnu. To je pohled běžného Kubánce.
8: Momentálně se Spojeným štátom americkým vojenský velmi nedarí. V Iráně nedosahují výsledky, aké si vytýčili. Pan Laštíc, prečo by chceli podle vás vlastně rozputať nějaký další konflikt?
10: Tá otázka by asi možno mohla znieť, že či je nejaká vôbec pravdepodobnosť toho, že by USA vojensky zakročili na Kube. V tomto momente by som to označil asi za nejakú menej pravdepodobnú variantu. Skôr je to naozaj v podstate ešte zo strany toho, čo sme videli u prvej Trumpovej administratívy, kde tá akoby história vzťahov USA a Kuby je akoby oveľa komplexnejšia, ale ak sa máme vrátiť iba do toho obdobia Trump 1, tak Trump 1 v podstate zmenil strategické rozhodnutie Baracka Obamu, ktorý sa rozhodol, že skúsime normalizovať vzťahy s Kubou. Do toho významne prispel aj pápež, ktorý vtedajší František, ktorý sprostredkoval tie rokovania. Ideou bolo skúsiť ten režim otvoriť a liberalizovať aspoň ekonomicky a znormalizovať tie vzťahy z USA. A Barack Obama bol po 10-ročiach prvým americkým prezidentom, ktorý na Kubu prišiel. Trump to zmenil aj pod tlakom toho, že súčasťou vlastne významnou republikanskej strany sú práve akoby voliči z Floridy a kubanskí Američania, ktorých postoj k tomu režimu je oveľa, oveľa radikálnejší a jednoducho nejakú normalizáciu nechcú vidieť. Čiže v tomto momente tam zaznela už v tej predchádzajúcej odpovedí osoba Marka Rubia, súčasný šéf americkej diplomacie, pre ktorého je to aj osobná záležitosť. On je práve syn ľudí, ktorí z tej Kuby odišli ešte pred revolúciou. Je to súčasť práve tej silnej kubansko-americkej lobby, ak to tak môžeme nazvať. Marco Rubio toto by som vnímal, že vníma ako významnú výzvu pre svoju politickú kariéru. A momentálne sa sústredí ten tlak na to, aby jednoducho Kubanci si sadli k rokovaciemu stolu. A či ten výsledok má mať podobu pádu režimu, alebo pri najmenšom nejakú komunikáciu s Američanmi, možno nejaké otvorenie ekonomiky, možno sprístupnenie nejakých podnikateľských príležitostí k strategickým surovinám pre USA. Mm-hmm. To je naozaj otázka.
8: Je vlastne Kuba viac záujmom Donalda Trumpa alebo Marka Rubia, ktorý tlačí na Donalda Trumpa?
10: A Kuba je fascináciou americkej politiky od polovice 19. storočia, akoby odvtedy sa viedla diskusia o tom, či USA majú Kubu kúpiť, či sa má stať ďalším štátom, alebo si tam majú ponechať strategický vplyv. A ono sa to naozaj, že históriou potom v podstate premiéla Američania sa tam vždy snažia mať nejaký dohľad, keď už nepriami, tak potom podporovali, ja neviem, tá diktatúra, ktorá predchádzala práve tej revolúcii Castra, bola spojená s veľkou podporou USA. Čiže je tam dlhodobý tento záujem a momentálne akoby Donald Trump to, z čoho môže ťažiť, je, že ak by sa podarilo docieliť tú zmenu na Kube politickú a ten režim by sa aspoň transformoval, bolo by to symbolicky veľké víťazstvo, lebo to sa nepodarilo.
8: Ale ono je to vlastne zaujímavé amerických. Aj tým, že Marco Rubio na začiatku hovoril o nejakej ekonomickej zmene na ostrove, až neskôr začal hovoriť o nejakej politickej zmene. Možno ako vnímate aj túto zmenu retoriky?
10: Súčasná administratíva americká akoby tých vyjadrení robí oveľa viac, než by bolo schopné potom z našej strany ich zrekonštruovať, tak aby dávali úplnú logiku, ale to vyjadrenie o tej ekonomickej liberalizácii alebo otváraní toho režimu ekonomicky súvisí aj úzko vlastne so stratégiou Trumpovou národobezpečnostnou, ktorá povedala, že pre USA je vo svete dôležité nie meniť režimy, ale jednoducho urobiť režimy tak, aby kooperovali z USA a dal sa robiť biznis. Čiže akoby tá ekonomická logika je tou prvou momentálne pre Trumpa a ten režim, alebo či sú to demokracie alebo autokracie, nie je až taký dôležitý. Čiže aj toto vnímam ako v konečnom dôsledku to môže byť naozaj snaha dosiahnuť nejaký zmenu režimu iba v tej ekonomickej oblasti a skúsiť tú Kubu akoby otvoriť a to vytvára...
8: Nejde to ruka v ruke?
10: No, nie vždy, však máme skúsenosť z tohto priestoru, keď v 80. rokoch sa viaceré socialistické krajiny pokúšali liberalizovať svoj trh a povolili napríklad podnikanie malé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten priestor tu je. Samozrejme, otázka je, tá veľká neznáma je jednoducho súčasné rozpoloženie v tej kubanskej politickej elite a ako ten režim, ktorý má aj silný bezpečnostný rozmer, by vnímal potenciálne ohrozenie cez ekonomickú liberalizáciu.
8: Má vôbec USA na Kube nejakú alternatívu k súčasnému vedeniu? Podľa oficiálnych informácií teda rokuje najmä s vnukom Raula Castra, Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, ale časté meno, ktoré sa spomína pri vyjednávaniach, je aj minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez. Pán Rej, dokázali by Američania na ostrove nájsť nového lídra podobne, ako to bolo vo Venezuele?
9: No, podobně jako ve Venezuele ano, ale situace Venezuely a Kuby je v tomto významně odlišná, protože u Venezuely aspoň jsme schopni nalézt dokonce i přímo na venezuelské půdě opoziční politiky, kteří by byli schopni vládnout. Mnoho už jich je samozřejmě také za hranicemi, ale tam skutečně se dá hovořit o elitách, které by v případě změny režimu, pokud by to bylo možné, protože aktuálně skutečně tam ta bezpečnostní situace nebo ta mocenská situace tomu to nenasvědčuje, ale byli by tam zcela jistě lidé, včetně Marie Koriny Machadové, kteří by dokázali vládnout. Na Kubě toto je jiné. My tady hovoříme a vy sama zmiňujete jména, to jsou v podstatě lidé z režimu, nikoli z opozice, takže na ostrově není nikdo z opozičních představitelů nebo exilových představitelů logicky, kdo by mohl na Kubě vládnout a ti, kteří jsou na Floridě, jsou zase poměrně vzdáleni tomu každodennímu režimu na Kubě a každodennímu životu a možná by ani jejich recepty tak úplně nefungovaly pro současnou Kubu. Tedy existují osoby, které by dále mohly vést Kubu, ale pravděpodobně, a s tím já se velmi ztotožňuji, to bude spíše nadále ten stejný režim, akorát kooperující se Spojenými státy, to je zdá se skutečně největší ideál Donalda Trumpa. Marco Rubio by pravděpodobně chtěl jít ještě dále, ale ta nejpravděpodobnější varianta je to, co se stalo ve Venezuele, tedy zájem o kooperující režim, který třeba politicky funguje podobně, ale ekonomicky je Spojeným státům otevřený. A ty konkrétní osoby, hned několik, může to být právě vnuk například Raula Castro, ale máme tam další, to je tedy Raul Guillermo Rodríguez Castro, nebo Cangrejo někdy nazýván, ale Alejandro Castro Espín, další figura, syn Raula Castra. Hovoříme skutečně o osobách přímo z režimu. Daleko méně pravděpodobné jméno je Miguel Díaz-Canel, současný prezident. Ten se
8: ale byla by teda rodina Castrovcov dostatečně spolehlivá?
9: Takže to asi viděl.
8: Bola by rodina Castrovcov dostatočne spoľahlivým partnerom pre Spojené štáty americké?
9: Proč by nebyla? Pokud se domluví na fungování a mají jasné mantinely, pravidla a nějaké jistoty, tak zdá se, že by to tak mohlo fungovat. Pokud ty dohody, které si stanoví třeba i neformálně nebo tajně s představiteli Spojených států amerických, budou fungovat a ty dohody můžou skutečně vypadat tak, jak jsem popsal. My budeme nadále vládnout, řekněme, po politické linii, ale otevřeme se ekonomicky tak, jako ve Venezuele. A pokud toto bude fungovat, tak oni mohou mít zajištěnou svou budoucnost i nadále v čele Kuby a Spojené státy zase mohou prezentovat v podstatě to, co už Donald Trump učinil s Venezuelou, tedy máme tady změnu, Venezuela je najednou v podstatě kooperující přátelská země, tak toto on by zcela jistě rád nyní prezentoval právě i té americké veřejnosti. Ono to trošku zapadlo v tom vašem rozhovoru s panem kolegou, ale ta informace je jasná. S Íránem se to úplně nedaří a nepovedlo. Donald Trump by jistě byl moc rád, kdyby mohl prezentovat úspěch. I třeba takový, že režim sice zůstává, ale on ho změnil, najednou kooperuje. Spojené státy a především jejich firmy mají příležitost obchodovat a ekonomicky je to výborné.
8: Keď jsem si vlastně čítala oficiálnu zprávu amerického ministerstva zahraničných věcí ohledně sankcí, které uvalili na Kubu, spomína se v něj organizácia, která má zkrátku GAISA. S tým, že má mať v rukách až 40% ekonomiky Kuby. Pán Laštíc, viete poslucháčom vysvetliť, čo je vlastne táto skupina zač a prečo USA prekáža?
10: To bude súvisieť v podstate už s rozhodnutím prvej Trumpovej administratívy vlastne otočiť tú politiku normalizácie vzťahov za Obamu a označiť v podstate Kubu za režim alebo štát, ktorý podporuje terorizmus a z toho vyplýva vlastne ďalšia škála možností, ktoré tá Trumpová administratíva urobila a v konečnom dôsledku akoby tá organizácia, ktorú spomínate, je práve akoby výsledkom dekad toho režimu, kde práve tie bezpečnostné sily sa zmocnili aj časti ekonomickej moci alebo ju kompletne kontrolujú. A toto je vlastne ten konglomerát, kde sa v podstate ľudia, ktorí sú spojené či už s ozbrojenými silami alebo tajnými zložkami, v podstate kontrolujú aj biznis a turistický ruch napríklad a podobne. Čiže ten cieľený akoby zameranie americkej administratívy sankcionovať ľudí, ktorí sú spojení s týmto, súvisí práve so snahou postupne v podstate eliminovať akékoľvek možnosti napríklad finančných alebo bankových operácií takýchto skupín. To je niečo, čo USA v podstate používajú dlhodobo a teraz je to skombinované ešte v podstate s fyzickým nedostatkom ropy, ktorú Kuba nedokáže z vlastných zdrojov pokryť a je to jednoducho kombinácia rôznych tlakov. A ten tretí rozmer, hrozba tretím krajinám, ktoré by chceli Kube pomôcť v posledných dňoch, a nedaleko Kuby sa pohyboval tanker plný ropy, ktorý pôvodne alebo bol identifikovaný ako tanker, ktorý naplnilo ropou Rusko. A ten tanker sa pohol ďalej a na Kubu nešiel. Čiže akoby ten tlak...
8: Ale Rusi už vlastne jeden tanker takýto ropný poslal.
10: Hej, ale Kube. To bola akoby dočasná vec a je zrejme, že ten akoby tlak USA v tomto funguje, že jednoducho tretie krajiny sa v podstate boja. Hej, takisto Mexiko v podstate podporovalo Kubu tým, že tam vyvážalo ropu, jednoducho to, ako sa sprísnili sankcie, aj Mexiku v podstate zviazalo ruky a jednoducho v tomto je to teraz veľmi sústredený tlak a otázka je, že čo bude ten ústup, toho kubanského režimu a tej elity. A možno tu podotknem jednu vec, že pre nás sa ťažko takéto veci odhadujú, lebo keby sme sa bavili o situácii v Československu v oktobri 1989, tiež by sme možno nevedeli identifikovať spomedzi komunistickej elity tých, ktorí sú schopní sa dohodnúť. A zrazu sa ich zjavili, že desiatky. Čiže naozaj to je potom o tom, ako sa tá situácia vyvinie a kto sú tí v úvodzovkách lídri a líderky, ktorí zrazu dokážu komunikovať aj zachovanie režimu, aj potrebu normalizácie vzťahov z USA.
8: A ďalšia organizácia, ktorá sa v správe spomína, je kubánsky ťažiarenský podnik na nikel, Moa Nikel. Pán Rej, vo verejnom priestore prevláda názor, že pre nerastné suroviny si Kubu Američania nevybrali, ale predsa je možné, že by mali záujem o kubánsky nikel rovnako, ako to bolo s venezuelskou ropou?
9: Je to možné, určitě to může být faktor. Já možná ještě jenom krátce k té GAES. No, to je nepředstavitelné možná pro posluchače, ale odhaduje se, že až 60, možná až 80% veškerých podnikatelských aktivit na Kubě řeší GAES a právě vlastní luxusní sítě hotelů Gaviota, směnárny Kadeka. Jo, to je prostě obrovský holding, samozřejmě kontrolovaný armádou a těmi čelními představiteli Kuby, takže tam je určitě zájem Spojených států zasáhnout citelně ten režim a třeba skrze GAESu přimět tedy ke spolupráci právě ty představitelé na Kubě. Co se týká toho niklu, je to možné, ale zdaleka to není tak silná, řekněme, záležitost jako v případě venezuelské ropy. Kuba určitě má suroviny a je to nikl a kobalt, takhle bych to asi hodnotil, ale toto nebude ta největší motivace ta těžba nerostů, to by bylo příliš zjednodušené, takže spíše si myslím, že tam je potenciál na otevření teoreticky ostrova americkému kapitálu pro turistiku, pro stavby,
8: rozumím,
9: banky, telekomunikace.
8: Budeme už musieť končiť. Ešte sa chcem spýtať poslednú otázku pána Láštica. V novembri čakajú Spojené štáty americké midterm elections, teda voľby v polovici obdobia. Pre Donalda Trumpa sú tieto voľby dôležité. Bude tlačiť na riešenie voči Kube do týchto volieb?
10: Ako tým bezprostredným záujmom Donalda Trumpa je skôr zbaviť sa akoby toho, čo začal v Iráne, lebo tam jednoducho je priamy potom ekonomický dopad napríklad na ceny pohonných hmot v USA a to sú veci, ktoré jednoducho rozhodujú akékoľvek voľby a osobitne v USA otázky toho, aké náklady majú domácnosti, ako vnímajú to vodcovstvo prezidenta. Čiže Kuba je k tomu akoby pridružená, ale ten bezprostredný vplyv tam naozaj skôr bude lokalizovaný potom na Floridu, ale celkovo to, o čom rozhodnú tie voľby, bude skôr posudzovanie toho, či sa Američania majú lepšie alebo horšie, ako sa mali pred dvoma rokmi.
8: Za rozhovor ďakujem vedúcemu katedry politológie Univerzity Komenského Erikovi Lašticovi.
10: Ďakujem pekne.
8: A odborníkovi na Latinskú Ameriku Martinovi Hrejovi. Ďakujem.
9: Ďakujem za pozvanie, hezký deň.
8: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať politologička Aneta Világi. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili o techniky Jakub Slovinec, dramaturg Juraj Jedinák a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Rádio Slovensko,

0: Želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko. Celý minulý týždeň sme mapovali rally 500 km slovenských, čo je vlastne najvýznamnejšie podujatie v kalendári veteránistov. Vyše stovka starých automobilov rôznych značiek aj rôzneho veku, tak povediac, prezentovala vývoj automobilov v priebehu 10 ročí na cestách naprieč Slovenskom z východu na západ. Ľuboš Kasalá zhodnotil podujatie s riaditeľom pretekov Šimonom Hulkom.
1: My se snažíme, aby to startovní pole bylo velice pestré. A to neberu jenom automobilky, ale beru i rok výroby. Protože u automobilismu nebo u automobilového průmyslu je vidět obrovský skok. Tam za dva roky se může změnit takových věcí, že pak to auto ani nepoznáte. Například, když přišel starter od pana Bosche, tak to změnilo úplně revoluci startování aut nebo pojízdných aut. Předtím byly většinou parní automobily nebo elektromobily. Světe div se. Elektromobily tu byly dřív než spalovací motory nebo bylo jich víc. Když přišel starter vlastně, tak se to změnilo. A my se snažíme, aby to pole ukázalo tu dobu minulou. Měli jsme tu automobil z roku 1919, až jsme přibrali tu kategorii autasnu z plagátu, kde jsou roky výroby 2026. A můžete porovnat tu historii s tou novodobou a na každém, kdo nás vidí, je na tom, aby si vybral, co je lepší.
2: Minimálně budoucí rok 500 km slovenských preteky historických vozidel jsou zaradené do kalendára FIVA, protože si dostal odznak FIVA Medzinárodnej federácie. Bol tu aj zástupca federácie, takže ostáva toto podujatie v kalendári FIVA aj naďalej.
1: Je to tak, zůstáváme v kalendáři medzinárodní organizace FIVA. Je to medzinárodní rally, international rally, tudíž ta nejvyšší, kterou jde získat, pokud nemáte světu, ale tu jsme tady měli před nedávnem, takže o ní už žádat asi teďko nemůžeme. Zůstáváme tam. Stewart FIVA, který tady byl, Carsten z Německa, tak byl extrémně spokojený, až tak, že řekl, že příště nepojede jako Stewart, ale přijede jako účastník se svým vozem, protože je také veteránista. A já se budu těšit, mám velice pozitivní ohlasy od nového vedení FIVA, že on podává report, ten Stewart, který s náma jezdí, takže to hodnotili velice pozitivně, pogratulovali nám a že se držíme ty tradice staré auta pro nové silnice a snažíme se zachovat technické památky pro další generace, takže příští rok v roce 2027 opět FIVA rally na Slovensku.
2: Samo Vanko, vydavatel časopisu Veterán, veteránista, kolega, motoristický novinár, ale aj člen vedenia Združenia zberateľov historických vozidel. Samo 500 km slovenských je najvýznamnejším podujatím veteranistického kalendára, ale samozrejme v lete každý víkend je nejaká veteranistická akcia pre oči, pre dušu, pre fanúšikov. Najbližší víkend Piešťanské zlaté stuhy.
3: Potvrdzujem, práve máj a jún, tak to sú najnabitejšie mesiace, potom je taká pauza, júl a august už sú aj veteranisti na dovolenkách, takže tých podujatí je trocha menej. Najbližšie nás čaká podujatí v Piešťanoch, sú to Piešťanské zlaté stuhy a ak by som mal nájsť nejakú paralelu medzi Piešťanskými zlatými stuhami a 500 km slovenských, tak sú to práve obe podujatia, ktoré patria medzi 5 najlepších na Slovensku. Piešťanské zlaté stuhy sú iné podujatie, je to celkom iný typ, nepodobá sa to na 500 km slovenských. 500 km slovenských, to gro podujatia je jazda, veľa kilometrov jazdíme. V Piešťanoch to je iné, tam sa jeden deň jazdí, ale je to okolo 100 km a potom ten hlavný deň, čo je sobota, sú tie vozidlá vystavené na kúpeľnom ostrove. Návštevník uvidí desiatky nádherných historických vozidiel, či už predvojnovej výroby, alebo aj povojnovej a dokonca sa tam do štartovej listiny dostali už aj vozidlá z triedy Youngtimer.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Sy.

0: Preteky historických vozidiel 500 kilometrov slovenských FIVA Rally 2026 bolo najvýznamnejšie podujatie v kalendári veteránistov. Vyše stovka starých automobilov rôznych značiek aj rôzneho veku celý uplynulý týždeň prezentovala vývoj automobilov v priebehu rokov na cestách naprieč Slovenskom z východu na západ. Ľuboš Kasala sa rozprával s riaditeľom pretekov Šimonom Hulkom.
1: My se snažíme, aby to startovní pole bylo velice pestré. A to neberu jenom automobilky, ale beru i rok výroby. Protože u automobilismu nebo u automobilového průmyslu je vidět obrovský skok. Tam za dva roky se může změnit takových věcí, že pak to auto ani nepoznáte. Tam příklad, když přišel starter od pana Bosche, tak to změnilo úplně revoluci startování aut nebo pojízdných aut. Předtím byly většinou parní automobily nebo elektromobily. Světe div se. Elektromobily tu byly dřív než spalovací motory nebo bylo jich víc. Když přišel starter vlastně, tak se to změnilo. A my se snažíme, aby to pole ukázalo tu dobu minulou. Měli jsme tu automobil z roku 1919, až jsme přibrali tu kategorii autasnu z plagátu, kde jsou roky výroby 2026. A můžete porovnat tu historii s tou novodobou a na každém, kdo nás vidí, je na tom, aby si vybral, co je lepší.
2: Minimálně budoucí rok 500 km slovenských preteky historických vozidel jsou zaradené do kalendára FIVA, protože si dostal odznak FIVA Medzinárodnej federácie. Bol tu aj zástupca federácie, takže ostáva toto podujatie v kalendári FIVA aj naďalej.
1: Je to tak, zůstáváme v kalendáři medzinárodní organizace FIVA. Je to medzinárodní rally, international rally, tudíž ta nejvyšší, kterou jde získat, pokud nemáte světu, ale tu jsme tady měli před nedávnem, takže o ní už žádat asi teďko nemůžeme. Zůstáváme tam. Steward FIVA, který tady byl, Carsten z Německa, tak byl extrémně spokojený, až tak, že řekl, že příště nepojede jako steward, ale přijede jako účastník se svým vozem, protože je také veteránista a já se budu těšit, mám velice pozitivní ohlasy od nového vedení FIVA, že on podává report, ten steward, který s náma jezdí, takže to hodnotili velice pozitivně, pogratulovali nám a že se držíme ty tradice staré auta pro nové silnice a snažíme se zachovat technické památky pro další generace, takže příští rok v roce 2027 opět FIVA rally na Slovensku.
2: Samovanko, vydavatel časopisu Veterán, veteránista, kolega, motoristický novinář, ale aj člen vedenia Združenia zberateľov historických vozidel. Samo 500 km slovenských je najvýznamnejším podujatím veteránistického kalendára, ale samozrejme v lete každý víkend je nejaká veteránistická akcia pre oči, pre dušu, pre fanúšikov. Najbližší víkend Piešťanské zlaté stuhy.
3: Potvrdzujem, práve máj a jún, tak to sú najnabitejšie mesiace, potom je taká pauza, júl, august, už sú aj veteranisti na dovolenkách, takže tých podujatí je trocha menej. Najbližšie nás čaká podujatie v Piešťanoch, sú to Piešťanské zlaté stuhy a ak by som mal nájsť nejakú paralelu medzi Piešťanskými zlatými stuhami a 500 km slovenských, tak sú to práve obe podujatia, ktoré patria medzi 5 najlepších na Slovensku. Piešťanské zlaté stuhy sú iné podujatie, je to celkom iný typ, nepodobá sa to na 500 km slovenských. 500 km slovenských to gro podujatia je jazda, veľa kilometrov jazdíme. V Piešťanoch to je iné, tam sa jeden deň jazdí, ale je to okolo 100 km a potom ten hlavný deň, čo je sobota, sú tie vozidla vystavené na kúpeľnom ostrove. Návštevník uvidí desiatky nádherných historických vozidiel, či už predvojnovej výroby alebo aj povojnovej a dokonca sa tam do štartovej listiny dostali už aj vozidlá z triedy Youngtimer.
4: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I wanna stay.